Botýka a piju líst, Majorana Rishana, jako se chovat či vyhod, mara track či an. Bring je na the store, se niko doj, se se chyči jak Dior, jak se chyk dripy jeme echter nám. Sech ma wat či vyliká, jak rapy bej je kill, suma vyliká, jak frindy ne je koče.